0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí tí Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

se stará, pošta zhroutí vítr, bude vát. Všechny listy rozledí se, já budu šturmovat.